0: Zájem spíše dosvědčí o tom, že otázka Moravy je živá především.
1: Enjoyed listening to radio? Keeping today's memories safe for tomorrow is a real challenge. Please visit RadioHeritage.com and donate today. Thank you for helping keep the radio memories alive.
2: En direct de Tawa, Nouvelle-Zélande, vous écoutez World FM.